zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

0: je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

Motivem jednání pachatele může být někdy taky mimo jiné třeba i žárlivost. Já bych vám to zase dokumentoval na jednom nesmírně drastickém příběhu ze života, kdy před soudem stál obžalovaný manžel, který byl souzen pro způsobení těžké újmy na zdraví. Velice miloval svoji manželku, trochu na ní žárlil. Jinak naprosto slušný, bezúhonný člověk, zase jenom pro ilustraci. Jeden ze sousedů, slyšen jako svědek, uvedl o tomto obžalované manželovi mimo jiné toto, cituji. Jmenovaný je v obci znám jako veliký dobrák, který za svoji manželku uklízí byt, chodí nakupovat, myje nádobí, takže má v širokém okolí přezdívku starý vůl. A tento manžel tady stál před soudem a ani tomu soudu nebylo zpočátku příliš zřejmé, jak vlastně právně celou věc posoudit.

štěstí. Večer, když dával praseti šrotu, umístil tajně železa k plotu, čelisti sklapnou na letmý dotek. Ten impuls přijde z Lojzových botek, z jeho botek. Někde u sousedů zaštěkal pes, přes cestu přeběhlo kotě, stejně jak před včírem Lojza i

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem

pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho Marie.

Toulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čer.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděž do Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra na

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Cez búrku ideme domov, v strede konvoja kamionov.

Mama tančila, šapáňo jim nalívala, pak se znovu skočila. Doma moje žena ve starým županu vyčerpá jim omdlela, práskla se blovadu. Holka na klíně, na kruji ve víně, pakové kvám prý, kapři jsem to nevině. Srdce moje, duše moje, užívejte naplno, na Krchově budou vědět, kde jsem nežil nadarmo. Ej!

0: A když jsem přišel domů, zazvil křik a vztek. Vteřinu jsem neváhal, odepěl si opasek. Nejdřív karlík, potom ven a nakonec si moje žena. Po takový noci to byla hrozná dřina. Holka na klíně a kruhy ve víně. Bankově kváplý kapři jsem v tom revině. A srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchově budovy, že jsem nežil na darmo. Srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchově budovy, že jsem nežil na darmo. Zítra se uvidíme.
1: Zítra se neuvidíme. Děkujeme vám.
2: Děkuji moc. Zítra.
3: Rádio Vnitre 105,4.

smravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe.